0: 师傅，这怎么回事啊？这是啊！
1: 一年以前，你在这里害死了一个姑娘。
0: 不！嗯。对，那是他家欠了我家老爷的地租，我家老爷就抓他家的姑娘抵债，姑娘不肯，还咬了我家老爷一口呢。
1: 你就放出恶狗，咬死了姑娘。
0: 我也是奉家老爷之命啊。
1: 罪过罪过，造孽啊。
0: 师父，等我家老爷腿治好了，我一定超度亡魂。
1: 那好了，这条路不能走了。
0: 那怎么办呢？
1: 绕道而行吧。
0: 绕道而行，好好好，来，抬起来，
2: 来，
0: 抬起来，
2: 放下，
0: 抬起来，哎呀，走吧，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦